0: Ty burťák žu jak opravdický chlap, přestěn jen jdem ráz, je tu Lenka, jukebox, ale jinak jsem tu sám. Dá se to brát různě, hraje rytmus, album král, ulepený parkety a život je zas průměr. Točí Gambrinus a život je zas průměr.
1: Část druhá, sympatický blázen.